Ma hitro poleka člouk, korytu štalu nese. Zredí se, usmradí, a rata z něha velik prast. Ben, ach ty Guido, ty spotka člouk, med zajezd večnýma, za kvůlě kary štali, ano, bije si na rampín. An prav jo Guido, da bo letos strašno huda zima. Ej.